od prachy si za něj nekoupíš. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hranáků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

0: Okay. Sí.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spreje, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spreje od nás? Vždyť to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduchý, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto, já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se: ty jsi hajzel, Franto, jo? A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel: já tady umírá, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl: nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý: běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je, jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt... jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Tak tam strčil: podívej se očičkem, to očičko se tam podíval takhle, ozvalo se. Brbla se zvedl a říká: já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
1: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřel, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle.
2: Pravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom odcizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byl zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval se s někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek, navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel. Topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma a v kašně, svolává lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil stůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyroval z rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do ga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té Paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách, doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Růženka pocházela z velmi slušné rodiny. Já jsem znal její babičku a celou rodinu. Já jsem tam dokonce jako vojáka také docházel. A jednoho krásného letního dne jsme byli pozváni na ples. Byl to v přírodě byl samozřejmě ples holubáří. A hrála vám tam taková velká deková
3: hudba. To jsem vám taky chtěl říct. Představte si, já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu. Přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárek takhle.
2: Prosím vás, podívejte se, vidíte, že teď tady mluvím já, tak nemůžete mluvit vy.
3: No když vy tady můžete mluvit, co bych nemohl, já takhle něco
2: vysvětlit. To pochopit.
3: Cohle to je, já nevím, co se.
2: Tak tam prostě hrála ta dechová hudba, jsem se osmělil a požádal jsem také o tanec, tak jsme šli tančit, abych řekl něco
3: dýchat. Zkrátka, dobře, jsem stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárek.
2: Prosím vás, já už jsem vás jednou upozornil, že nemůžeme oba mluvit současně na jedno.
3: No, tak buďte stícha chvíli.
2: A byli jsme jednou pozváni na ples, hrála tam taková velká hudba poštovní.
3: Já jsem stál včera tady před kostelem.
2: Zvláště, než to někdo pochopí. A tak jsme byli pozváni na ples, byl jsem velice rád, byla to naše první schůzka. A hráli zrovna tango, si nepamatuji, jestli to bylo přes 2 vesnice, vlastně to tango není. A tak jsme v tanci a bych řekl něco duchaplného, říkám slečnovi. Tak podívejte se, vy si myslíte, že dělat program jako, že to nic není?
3: No to já nemyslím, no. A co? Dobrá legrace, já jsem stál včera tady a před kostelem.
2: Podívejte se, mě osobně je jedno, kde vy jste stál.
3: Tady před kostelem jsem stál.
2: Tady si myslíte, že je to jednoduché dělat program, tak s tou vaší Novákovou si teď tady dělejte, co chcete. To jsem zvědav.
3: No co tady mám dělat?
2: To je mi úplně jedno, já se budu s vámi dohadovat.
4: Prosím vás.
3: No halo, pojďte sem, co tady mám dělat. Halo? Halo?
2: Co jsem to říkal? Jo, o té paní Novákový. Já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, kde přišla paní Nováková s kočárkem, víte, strkala kočárek takhle. A já povídám, co pak paní Nováková, máte zase rodinku, přírůstek zas. A ona vám povídá, ale to ne, ale představte si, náš táta vám dělal takovou omlazovací kůru a oni ho tam nějak zfušovali nebo co? On omlád moc, víte, svrk se, jako zase vezeme v kočárku. Legrace, co?

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava. Prázdnej byt.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vaše nejmilejší vzpomínka na Václava Havla. Honili nás asi už 3 dny po té schůzce na stezce Československo-Polského přátelství, kde nás udělali zátah a my jsme jeli s lanovkou z Václava. Jsi říkal, Václave, oni všichni šli turisti, aby je nepochytali policajti, teda STBáci, tak šli turisti a já jsem říkal, Vašku, vezmeme si kulichy a pojedeme lanovkou, protože tam projdeme, že jo. A jdeme k té lanovce a najednou tam byly takhle jako strhaný nějaký ostratý dráty a tam bylo zákaz vstupu do Národního parku, ale ta silnice už byla od nás 3 metry. Říkám, ale tadyhle jdeme prostě, protože takhle to nebudeme klikat i obchat. A on se vám to říká, ale to je zakázané, protože to je Národní park a kdyby nás tady chytli, říkám, tak celá zaužu z té dráty. Já jsem ho přemluvil a udělali jsme těch 5 kroků, takhle, či jsme si zkrátili tu cestu a tam na konci asi 100 metrů od nás byla ta zatáčka a v té zatáčce byl nějaký stánek s buštama a tam všecky chytli a my jsme prošli na tu lanovku a tam byl nějaký školní zájezd, jo, a říkal, Hošku, musíme se trošku skrčit mezi ty děti, nebylo tolik vidět, přišla ta lanovka, sedli jsme si, jeli jsme to a já jsem byl, že tam Václav říká, nebejt ty protistátní žinnosti, tak se ani nepochovětráme. No, takže to je taková velmi milá historie. A zápětí následovala podobná, kterou musím říct, protože no, vždycky mě lidi říkají, proč já se nesnažím být taky nějak v politice, nebo já říkám, jinému, protože já nemám nejkvalitnější minulost. A já si pamatuju, že jsem byl u Václava v Nahrádečku, jo, ve Vlčici, a on říká, představ si, že naproti ten chlap, ten Doubek, jim pučil tu horní místnost a oni tam mají směrový mikrofon na moje tabulky a odposlouchávají, i když tabulky drnčej, tím směrákem. A říkám, no tak musí někde bejt, musí to mít někde na uších, protože musí to nějak ovládat, když tam ten Doubek není. Tak jsme šli, vylezli jsme ven a skutečně

0: Vezme si, a já furt jsem říkal, to jsem říkal už 30 metrů, 40, jdeme ještě dál. A skutečně asi po takových 50, možná 150 metrech, říká Vašek, tak tady to oříznem. Já jsem říkal, hele, počkej ještě kousíček. Vytáhl jsem ze země ještě asi 20 metrů, spalil jsem to, uřízli jsme to k němu a já říkám, hele, to je výborný, to já prodám v Praze, to je... A jednou nastalo něco opravdu státnického. Vyloučeno, s tím se nebude kšeftovat a jel se mnou na smetiště a musel jsem to tam vyhodit. A proto já nemůžu být v nomenklatuře, protože já jsem se přísad vrátil, když jsem a zase naločil a vodem jsem to...
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Znáte tu anekdotu, jak se potkají dvě myši, že? A jedna druhé říká, jsi nějaká divná, nejsi zamilovaná. Jsem. A máš jeho fotografii. No mám, ty ukáže tu fotku. Se špitom, ať je to netopír. A ten kurva říkal, že je pilot. Maminka přijde s tím strašně hubeným miminem k lékaři, že? A ten doktor říká, ježišmarja, paní, to dítě je strašně hubený, co jí to dítě? Říká, no, mateřské mléko. A mu připadá jako, že na to, že třeba paní kojí, jaký je to takový menší, a taky prohlídne, že jo, a prostě vyšetří jednak jako hamatem, pak ji pošle na ten mamograf a pak skrne ty výsledky, říká, paní, vás nechci strašit, ale vždyť vy nemáte mléko. A proč bych měl mít mlíko, já jsem jeho teta, že jo, tak malý chlapec přijde ke své starší sestře, která je v jiném stavu asi v 9. měsíci a on se jí ptá, co to máš v tom břiše? Říká, no přece miminko. A máš ho ráda? No mám, samozřejmě. Tak proč si ho zežrala? Vážení přátelé, mladý muž je v drogerii, když přijde na řadu, tak zakřičí na celý krám 3 kondomy. A ta prodavačka mu říká, poslám mladý muže, nemůžete to říct trochu potichu, za vámi stojí dáma. Se takhle otočí, říká, ahoj Božka, tak mi dejte ještě jeden. Znáte to, jak se spolu baví ta dvě ňadra, že? A ta žena si rozepíná pod prsenko a to jedno ňadro říká tomu druhému, tak já padám, že? Tak to... Naši kosmonauti jsou na Venuši, že už se tam s nima znají, už o nich vědí, že se rozmnožují chemicky, že? A nějaký ten náš

že pozemský kosmonaut přijde tam do nějakého baráku a vidí tam nějakou venušanku, jak přelévá jednu zkumavku do druhé a ptá si, co to děláš? A on říká, no dělám dítě. On říká, on to, u nás se to dělá příjemněji. A on říká, jak? No já ti to ukážu, jak ti to ukáže, jo? Ona se ho potom ptá, kde je to dítě? A on říká, no až za 9 měsíců, jo? A on říká, no a proč jsi přestal? Tak víte, proč se v domovech důchodců povinně před spaním všem dává Viagra? Aby se jim v noci dětci neskutálili z postele. Znáte to, jak ten chlap potká druhýho a říká, čeče, jsem v hrozném průšvihu, nemám peníze, stavím, jsem v dluzích, nekoupil bys moji manželku, kolik bys mi za ní dal? On říká, nic. On říká, dobrý, beru. Taková už trochu starší manželka, že si v koupelně obléká to sexy prádlo, že její starší manžel jí to koupil, že myslím si, že mu to trochu pomůže, že jo, chce, aby s tím přišla do ložnice, že no, manželka zjistí, že to nevoblíkne, že je to malý, že tak nechce, aby mu to bylo líto, tak si říká, on starý stejně houby vidí a mu řeknu, že to mám a tak si to vůbec nevemu a tak vejde do té ložnice, jaký pán Bůh stvořil, že manžel se takhle na ní podívá, říká, no na to, že to bylo tak drahý, taky to mohli trochu vyžehlit. Manžel to doma cvičí pořád karate, že jo, a manžel se jí ptá, prosím tě, co pořád blbneš, a on říká, chci mít karate, kdybych nahoru šla někdy tady přes park a byla tma, tak by mě někdo neznásilnil. A říká, neboj se, taková tma nikdy nebude. Narvaný tramvaj se potkají dvě ženské, že takhle přes ty hlavy na sebe křičej, ahoj, jak se máš? A on říká, dobře, a co ty? No, budu mít dítě. A on říká, s kým? Já nevím, asi nemůžu otočit, že? Také tramvaják byl u psychiatra, stěžoval si mu, že má trochu podsuchané nervy, že trpí samomluvou, že si pořád povídá pro sebe, že se mu pasažeři už tak trochu smějou, že? A ten doktor mu říká, jestli mu to nedělá nějaké potíže při řízení. On říká, no, nedělá, kdo má ty blbý keci od rána večera poslouchat, že? Bezdomovec přiběhne zděšený doktorovi, říká, pane doktore, já měl jednu muňku a ona chcípla. A říká, no, se vadí vám to nějak? No, nevadí, ale víte, co jich přijde na pohřeb? Seděl ten jednonohej s tím hrbatým v hospodě a přijde k ním nějaký jejich kamarád, říká, jděte kluci kolem hřbitova o půlnoci, zjevuje se tam bílá paní a ta pomáhá lidem, pomáhá jim odvat různých, že no, ten jednonohej se tam bojí, tak tam jde ten hrbatý a skutečně se mu tam objeví o půlnoci bílá paní, že a ptá se ho, máš hrb? A říká, mám. No, takhle chrámst, už nemáš hrb, on si šáhne, skutečně nic, tak já se běží druhý den do hospody, říká to tomu jednonohýmu, tak on se taky osmělý, jde tam, zase se mu zjeví no, ta bílá paní a ptá se toho jednonohýho, máš hrb? On říká, no nemám, tu máš. Že? Takže nějaký sepřený maniak do nějaké vily, že a tam jenom manžel s dětma, on na něj nemíří pistoli a říká mu, kde máš manželku? Já neřeknu. Okamžitě mi řekni, kde máš manželku, nebo tě zastřelím dítě. Neřeknu. Tak Bůh, první fakan mrtvej, že tak už mi řekneš, kde máš manželku? Neřeknu. Neřekneš, že zastřelím ti druhý dítě. Neřeknu. Bůh, druhý dítě mrtvý, že? Tak už mi řekneš, že máš manželku. Neřeknu. Zastřelím ti to třetí dítě. Neřeknu. Tak Bůh, třetí dítě mrtvý, že? No tak manželka pracuje naproti v bordelu jako prostitutka. A mu říká, prosím tě, proč mi to neřekne? No já jsem nechtěl před těma dětma.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, Vlava. Vlavaření přečáte. Luděk Sobota tady říkal, jak se na něj lepí prachy. No, já jsem byl zase úplně opak. Já jsem o všechny svý prachy, který viděl můj tatínek, přišel. No a víte, jaká je to škoda, když jsem celý svůj život nechodil do práce. To se těžko potom zmůžete na nový peníze. No, nejdřív mě pěkně obrala moje první manželka. Ona teda to byla pěkná potvora. Jo. A vošklivá strašně by byla. No ale já jsem totiž po válce žádnou lepší nesel. A ona si na sebe pořád kupovala nějaký zlato. Ta měla třeba tak ve velký a těžký na náušnice ze zlatý, že si až popodlamovali kolena. No jo, ale jednoho krásného dne mi s těma podlomenema kolenama a s tím zlatem utekla na západ. No oni mi teda ještě nějaký peníze zůstaly, ale za ty jsem chtěl zaplatit tomu lichvářovi, co si od něj pořád popůjčovala. No šel jsem teda na poštu poslat 200 000 složenkou. No přišel jsem na poštu, vzal jsem si na půjčce složenku, zaplatil jsem 200 tisíc. No když jsem se vrátil a podíval jsem se na útržek té složenky, no tak jsem zjistil, že jsem zaplatil 200 tisíc na solidaritu s bojujícím lidem ve Vietnamu. Pitomci nechají tam takhle válet ty složenky. No já jsem si v tom zmatku a ani nevšim, že vyplňuji jenom odesilatele. No je teda pravda, že potom o mě psali v novinách. Ale to mi bylo nic platné. No ale největší škodu jsem udělal v našem kulturáku, když jsem v divadelní vinárně ukazoval svým kamarádům, jak Hlinoma z tom filmu Limonádový rozkousal ty housle. Já jsem teda měl se sebou takový starý housle, který neměli žádnou cenu. No zakoul jsem se do nich, no. Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housle. No. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty Hudečka, který měl nahoře na sále koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rozčáky by mě je ukrat. No. A vy víte, co to je schánět? No nový kola na starý MBčko. To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No ne, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu koko. No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. Nakonec mi zavřeli vodu a zabetonili mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
0: Jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si o štia Madonna. Oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesně řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval, kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě spytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Já jsem byl si jako student až na umělecké škole. Na těch školách předtím bych si nedovolil říct o sobě, že jsem byl student. Tam jsem byl neustále překoužený Johnny. Já byl pořád na záchodech, já jsem právě vynechával hodiny a tak dále. Ale na umělecké škole já jsem hned druhý ročník vyhrál nějakou soutěž mezi bratislavskou VŠMU, pražskou damu a brněnskou jamu. Pro hosty jamu není džemu, jako nevyrábí se, ale to je taky umělecká škola. Já na škole akademii muzeí. A byl jsem jako laureát té soutěže s mnoha jinými a ještě z jiných fakult poslán do Bulharska. Samozřejmě takoví ti, kteří výrazně zvítězili, bydleli v hotelu a my v dépendancu. No tenkrát já jsem ještě nevěděl, že to je dépendance. Byla to taková chalupa, no. Tenkrát jsme se na to tak dívali. Mělo to spoustu nevýhod. Například tu, že jsme museli chodit z toho dépendancu na snídaně do toho hotelu. No co, tak to by nevadilo, po pláži, podél moře. Ale nesměl by tam v cestě stát mezinárodní pionýrský tábor. A ty, a sami holčičky. Teď mi takový urostlý tenkrát, že jo. Brady statný prostě. Jak nás děvčata zmerčili, protože se nudili, tak nás hned bafli a paštengrá prostě vstryč a to všude bíl. Tak hned pádruška majáti, nebezpo pojsa. Upozorňu na lačno. Oni měli budíček o 2 hodiny dřív, ty už měli po 10. Ta padruška měla 16 slok. My už... Na už bylo nevolno a začali... Holka, modro oka. To je tam naučili zase naši děvčata. A aby se to nepletlo, tak zpívali pak... Hulku, modru, uku, nosudovo. No něco hroznýho. V obě jich to nešlo. Paž bylo z obou stran moře.

0: Já tam měl sebou kamaráda, já ho nemůžu jmenovat, abyste si nemysleli, o něm neřek dneska, že kazil děti kdysi. Ten povídá, já s tím něco udělám. A šel tam a povídá děti. Vyspíváte hilky, midrýky, nisidvy, ipitiky, hulku, mudrouku, nusudovu, utůvu. Jestli pak to znáte, nar. To byla hrůza. My šli příští den a děti, aby dokázali, jak se to naučili rychle, přeskočili padrušky a zpívali hned hrkr, mrdr, rkr, nrsr, dr, mr, pr, tr, kev, pr, tr, cr, cr, vr, dr, tr, čr, pr, dr, mr, pr, r, čr. Co vám budu povídat? Ti vedoucí se dohodli, předstírali infekci a epidemii a zrušili tábor. Poslali je domů.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je, dobrý den, pane Šmajda.
2: Ale dobrý den, pane Leibl.
1: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
2: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leibl.
1: Jak to?
2: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
1: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
2: No samozřejmě, si začněte, no.
1: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
2: Ke mně?
1: No ano.
2: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
1: No ano, k vám domů.
2: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte.
1: No to já vidím, že nejste doma, no. Ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
2: Já vás na večeři?
1: No ano, vy už to nevíte.
2: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, ne?
1: No a taky hlavně proto, že se vás chci něco zeptat, víte?
2: No já se zeptejte, no.
1: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
2: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
1: Jo, toho syna, myslím.
2: No jo, poby ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
1: No toho já myslím právě.
2: No jo, toho já
1: se vás chci něco zeptat, ale no. Čistě tak jenom mezi námi.
2: No jistě, jak... no.
1: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
2: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
1: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
2: No tak vidíte, teď vám to říkám.
1: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
2: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
1: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
2: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
1: no,
2: že jo?
1: No právě.
2: Oni jsou různý hochštapleři.
1: No já.
2: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
1: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
2: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
1: Vy nevíte, co je statistika?
2: No počkejte, statistika to je...
1: Statistika.
2: Statistika to je jako... Nějak u filmu, že jo? Nebo,
1: ne? Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
2: A nebo to ne, jo, ne.
1: On dělá statistiku.
2: Jo, víte? Takhle, aha, jo.
1: Vy nevíte, co to je statistika?
2: No to já vím, ono. No to je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
1: no taky, to... ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
2: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to...
1: To jsou určité výpočty, víte?
2: Jo, takhle, aha.
1: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
2: Jo, jo.
1: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
2: jo,
1: to
2: jo.
1: Vypočítá, jo.
2: Litr a dvě deci, jo.
1: No, dejme tomu.
2: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň, než víc, víte?
1: Tohle to je průměr na osobu, víte?
2: No jo, no.
1: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
2: Jo.
1: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
2: No tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
1: Ještě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva,
2: jo.
1: A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte?
2: Jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
1: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
2: no
1: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
2: jo.
1: Tak v průměru jste vypil každé jedno, že jo?
2: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
1: A to říkám jako příklad jenom.
2: No jo,
1: abyste
2: je
1: věděli, jak se vypočítává statistika.
2: No jo, to jo.
1: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
2: jo.
1: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
2: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
1: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
2: No, to je, no,
1: někteří
2: no,
1: tam jezdí denně přece.
2: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
1: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítat, no? Že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
2: Prosím vás.
3: Každou půl hodinu?
1: Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
1: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
1: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
2: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
1: To není jeden jediný. To není jeden jediný.
2: Cože?
1: To není jeden jediný člověk.
2: No jo, proto. Se střídaj, že jo? No.
1: To je všechno statistika, víte?
2: Jo, takhle, statisticky jo, to,
1: no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
2: Jo.
1: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
2: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
1: Jak to nesmysl?
2: Jo, mám už dva příkladu různých. To byli například dva bratři.
1: Jo.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: No dobře, to je náhoda, že
2: třeba. Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Prostě no, ale
1: pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
2: No jo, co
1: je? Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte.
2: No.
1: Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
3: 101 slaneček denně?
1: Ano.
3: Na jednoho člověka?
1: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
2: No to je strašný teda.
1: Jak strašný?
2: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
1: No.
2: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, jo, ale to...
1: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
2: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
1: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pán Šmajer.
2: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
1: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
2: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
1: Já, že jsem sněd půl kuřete?
2: No samozřejmě.
1: A jak jste na to přišel?
2: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: K maskarnímu karnevalu patří vyhodnocení nejvtipnější masky. Fantazie našich lidí je v tomhle směru obrovská. No a nám se podařilo najít člověka. Nám se podařilo zajistit člověka, který zvítězil svým vtipem už na nejednom karnevalu. Zvlášť na posledním bále zaujal originalitou své masky. Přátelé, to je on, Karel Komický. Já jsem už divákům lecos naznačil o vaší nápaditosti. Kdybyste ale prozradil sám, za co jste šel?
2: Já šel za rozkrádačku.
1: Ano, to je opravdu originální. To by málo koho napadlo.
2: A koně bych neřekl, víte, ono to napadne každýho. Ale většinou se lidi bojí.
1: No jenom, že vy jste se toho nebál a právě jste se stal středem pozornosti.
2: Tak ze začátku ani ne. Jsem byl celkem nenápadnej. Jenže pak jsem to asi přehnal, víte?
1: No, ve vašem případě se myslím, nejvíc cení ten nápad. Víte, že vás napadla právě ta rozkrádačka. Zpravidla jdou lidi za úplně jiný věci. Za sněhurku, za červenou karkulku, za šípkovou růženku.
2: No pozor, tak to už jsou holčičky, to není můj obor. Za to už jsou taky pěkný pálky, víte?
1: Ano, pingpongová souprava byla také jednou z cen. Pane Komický, promiňte mi tu dotěrnost, ale sezona je v plném proudu a tak by mě zajímalo, za co půjdete příště.
2: Tak já se teď do ničeho většího pouštět nebudu radši, víte?
1: A to je od vás hezké. Konec konců, ať také jiní ukáží, co dovedou. Ale diváky by asi přece jenom zajímalo, jak vypadá taková rozkrádačka ve vašem provedení, víte? Já osobně si takovou rozkrádačku představuji jako výjev z pohádky. Nebo tak něco, jo? Takovou jako legrační bábu, co krade.
2: No tak to už je přehnaný. Bába jako jediná z rodiny nekrade. Možná jsem tam kytku z vedlejšího hrobu, když jde dětkovi uklidit na hřbitov, jo, ale jinak je naše bába poctivá, vám řeknu, jo?
1: No vidím, že toho na sebe už asi moc neřeknete. Nezbývá, než vám popřát, aby se vám dařilo jako dosud. Abyste byl také pokaždé, tak jako za tu rozkrádačku, po zásluze odměněn.
2: To vám teda pěkně děkuju.
0: Hravé jaro na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám dvě, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička. Jednou bratr Simeon kupoval koně. Soused Fantrlík mu jednoho nabízel řka slovy. Tento kůň je výtečný a vytrvalý běžec. Usedneš-li na něj teď, sijíš ve tři ráno v Praze. Naklonil jsem se k bratrovi a všeptl mu do ucha. nekupuj toho zvířete. Co bys dělal v Praze tak brzy ráno? Pietní památky se dotknu jiného bratra Ignáce. Tentoť měl zálibu v hodinkách. Jednou stál před soudem. Soudce mu položil dotaz. Obžalovaný, proč jste ukradl ty hodinky? Bratr Ignác odpověděl. Jdu kolem a všimnu si, že hodinky jdou taky. Tak si povídám, proč bychom nemohli jít spolu. Odsoudili ho nepodmíněně na 4 neděle. To jste hodní, řekl bratr, já stejně nemám ve všední den čas.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Králíka, znáš králíka? Paní Smutná, Tanwald. To je spíš v Opsovi. On to píše taky, to jsou taky dva, který píšou stejnou historku. A jsou v Tanwaldu, u Smutných jsou dva ti králíci. A tady u té Soni Gottwaldové je jeden. Tak já to budu vyprávět třeba o tom jednou a toho jednou dám do Tanwaldu a nechám to Soni. No. Tak to je taková věc. Prostě měli psa vlčáka, rozumíš? Krásného vlčáka a tatínek tady toho kluka Petra Smutného, který ho pozdravuju, tatínek vstává ráno a ty vždycky toho psa venčil. A soused na vesnici měl králíka, takového prostě skvělého králíka, který mu říkal favorit, že favorit byl jej hrdej, za favoritem nosili všechny ty králičice a favorit jsem favorit tam. No a teď on venčí ten tatínek, tady tohle Petra venčí toho psa, toho vlčáka a najednou za pět minut pes přijde a toho favorita má v tlamě. Říkám, ježmarja, favorit. Tak co teď? Pust to! Pust favorita! Rexy, pust favorita! Musím řovat. A teď pustíš ho ten pes, tak on favorita umyje, vyfenuje favorita. Počkáš, oni jdou do práce, sám práci nestíhaje. Počkáš, jdou do práce, vplíží se na dvorek, favorita zemře. Rozumíš, vyšamponovaný, jo, ale... A tak do práce přijde pozdě, přijde z práce. A jednou soused, úplně bílý, přes plot. Můžu s tebou, Franto, mluvit? No, ještě to venku. No, pojď dále. Vždyť si dáme... Rozumíš, tak si rozlej, jo, a... Já prostě jsem... Já nevím, co se... Co... Já favorit... Je po něm, víš? Říká, já vím, ty to víš, jak to, že to víš? Říká, ne, no tak, jako, víš, chci říct upřímnou soustrast. On říká, ale ne, prosím tě, favorit. On mě zdechl, víš, v noci a ráno jsem ho našel mrtvýho a já jsem ho zahrabal do hnoje, víš. Představ si vševeče, vyšamponovaný, voněl. Pomrz znova v králíkách. Zajímavé ovšem je, že to píšou... Zajímavé, že to píše Soňa Gottwaldová. A taky Smutný z Tanwaldu. A Soňa není z Tanwaldu, ale Soňa, ten nevím tady, kde, odkaď ona je. Nebudu to hledat.
2: Stejný příběh.
1: Stejný příběh, rozumíš? Řekněme, že to jsou nové pověsti české. Ne? Totiž Jirkovi ty ho neznáš takhle a doufám, že ho ani nepoznat. Budeš nějak potřebovat. Ono se o něm říká, že je trošku takový cynik, takový floutek intelektuální. Se, říká se to o tobě a já ho znám jako takového citlivého, dobrýho kluka. Pamatuješ, jak jsme jeli? No tak pamatuješ, samozřejmě pamatuješ. V taxíku jedeme z hospody do hospody, kde jsi v Praze návštěvou, já dlel tam. Můj přítel z krčmy do krčmy mě vozil. A teď jdeme v tom taxíku a ten taxikář říká, vy máte ty hára už dlouhý, ty vlasy už dlouhý. Měl byste se trošku ostříhat. A Barťák z jedního se říká, víš, kým to mluvíš, dročkáři? Co si to dovoleš, víš, kdo to je? Víš, kdo vedle tebe sedí? No to nevím. No tak zastav. Říká, pojď, jdeme. To jsme byli u tého druhého hospody. Tak zaplatit, pánové, za ty keci se nic nezasloužíš. Tak prosím vás, ještě pojďme se zase dostat k nějakému tomu krásnému dopisu, jestli tady nějaký ještě... To by šlo.
3: Který?
1: Z Brna.
3: Jo.
1: Paní Klepáčová z Brna. Nazdar, Klepáčová. Tam je to je kontejner, rozumíte? A ona manželka říká tomu svýmu Vojtovi, říká, prosím tě, Vojto, jdi se smetím. Ale pozor, má to ten dekl, umělý koš, jo, má to ten dekl, ono se to často jako tam ztratí v tom kontejneru a on takový rozptýlý taky má jiný starosti, než poslouchat manželku. A tak jde s tím, poslušně s tím smetím a otevře ten kontejner, teď to tam samozřejmě dekl, ona tak, aby nebyly řeči. Mladý, jak tam skočí, jo, tak se tam vyšví do toho, bum, a teď se za ním to víko zaklapne, bum. A on tam zavřený s košem v tom kontejneru. Tak začne s tím škubat a jak s tím škubu, jak se snaží z toho dostat, tak ten kontejner je na kolečkách. A on, ten kontejner se rozjíždí, ten kontejner jede, on cítí nějaký pohyb, to je svrdne, čeká, kam to dojde a ono to opravdu zastavilo. Ono to opravdu zastavilo. A tam už jede taxík, kde jenom vidí kontejner uprostřed cesty, jak zastaví taxikář, rozumíš, když mluvím o těch taxikářích. Taxikář zastaví poctivý, teď jde k tomu kontejneru, teď tomu pomůže trošku a tam z toho kontejneru vyskočí chlap, rozumíš, kam jdete, ale ten kontejner, jak on vyskočil, se rozjíždí a rozbíjí
3: ten, auto.
1: To auto, rozumíš. Což je krásný a potom to vysvětlují té policii. No jel jsem prostě, no a vidím kontejner, že jo. No tak jsem zastavil a ten řidič toho kontejneru. Spiro z Prahy. To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
3: Bulharský.
1: Spirov. To nevím. Bartuška, Spirov.
3: Olivka.
1: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koněk a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já že mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, prostě tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se jí na hory, on lidi léto, je červenec. Spirov. Všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. A ty začnou štengrovat, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole, ne, já myslím dolů, jako.
3: Vnízu,
1: no, oni říkají vnízu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do té podoby, že ten Spirov normálně, větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď prostě tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ho vyslečil z té ušanky dole. A já se probuď se. Vstal nitka, Spirov se probudí druhý den. Říká, víš, co jsi udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž. No neblbni. Paní Macha, no neblbni. Že by se čuče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil novou otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice Spirov a teď hledá paní Macháčko. A paní Macháčko říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčko, jo, počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no, čovič, no prosím tě, ona, bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhý mu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
2: Nevím.
1: To nevíte? To byste měla vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit s tím nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
2: Nevím.
1: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co, už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize. Ano, to známe. Nebo ne? Známe, ano. Já myslím, že to je taková otázka asi jako třeba, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Taky problém, to je veliký problém. Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
2: Slepička.
1: Slepička, aha. A z čeho pak se narodila?
2: Z vajíčka.
1: Z vajíčka. A kdo pak nám snesl vajíčko?
2: No já.
1: Sráje, teď beránek, který snímá hříchy světa. Já znám lidi, kteří nesnášejí vejce. Ale já myslím, že se nebudeme plést do těchto prazákladních otázek, protože, jak říkám, ať už je to tak, nebo tak. Já myslím, já bych dával takový návrh. Já, to je moje soukromá, to je takový soukromý pocit, já to nevnucuju, prosím. Kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky hvězdné nebe. Tam, že se poličtil, ale nebudeme se plést o těchto ošemetných velikých otázek. Já myslím, že zůstaneme u takových malých, maličkých věcí, prostých, každodenních, jako je třeba tahle krásná houpací dřevěná židle. Připomíná mýho koně za mého mlada.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Virášku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Virážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
4: To je brácha. My jsme dvojčata.
3: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
4: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Virášku.
3: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
4: Děkuji, vyřídím.
3: A rozumíte si s bratrem?
4: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne u ně chytne, protože neví, jak to vlastně je.
3: Pardon, co jste říkal?
4: Vy mě neslyšíte?
3: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
4: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
3: Ne, soudruvi Ráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
4: No, názorově ano. Vždyť jsme oba vedoucí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
2: Cože?
1: K vašim 80. narozeninám.
2: Jakých 80? Mně je teprve 70.
1: Ano, vaše lordstvo rád šlo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není liž pravda.
2: No, 1906, to jsem se narodil.
1: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
2: 70.
1: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
2: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
1: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
2: 3.
1: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
2: Ne. Jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
1: Ano, ano, vaše lordstvo. Já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky. Zvířata.
2: 3 ženský.
1: No tak, vaše lordstvo. Já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
2: Co to?
1: Kolik tygrů jste ulovil?
2: No tak asi tak 150.
1: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
2: No, prosím, mi taky jednou to přihodilo.
1: Ano, výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
2: No, to bylo jednou v červenci, asi tak před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
1: Aha. A vy jste neměl pušku?
2: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mí.
1: Ano, a co se stalo potom?
2: Koukal na mě. Já na tygra.
1: Ano, ano.
2: Dlouho se žádný z nás nepohnul. A potom náhle krvě lačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
1: Zařval, ano.
2: A kráče blíž a blíž.
1: Ano, blíž a blíž.
2: Blíž. Odsal jsem kluk do mě.
1: Do vás?
2: Ne, do mě, do země. Povolil očima, chystal se skočit a
1: Potom, co se stalo?
2: Potom skočil.
1: Skočil. Ježišmarja. A co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
2: Co to?
1: Něco jste musel udělat.
2: No, jak on skočil.
1: Ano.
2: Tak jsem šel dál. Teda myslím, k další kleci, tam byl papoušek.
0: Hravé jaro na Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Tak koho pak tam máme dál?
4: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
3: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
4: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
3: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle se pošlete, OK?
4: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.

0: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Ulíš. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
0: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
0: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK. Ale celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
0: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
0: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Ale. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
0: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář. Neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu zase. Senář.
0: No.
1: Teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, 1, 2, 3. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva, psycholog a sexuolog.
2: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
1: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
2: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
1: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
2: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
1: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku. Víte kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později.
2: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně, tohleto už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
1: Děkuji vám za rozhovor.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustera byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním 3 profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.
0: Hrabé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem strýček Jonáš Ameriky. Tady máš dolar, jdi mě oznámit a kup si za to nějaký pozemky. Vypravuj mi něco o té Americe. Jo, v Americe. Tak v Americe tam mají domy po schodí nahoru a to samé mají do země. Já jsem ku příkladu chtěl 14 poschodí, ale mě to nepovolili, jak si kvůli základům, páč kdyby jsme bývali kopali základy, tak jsme se dostali do toho, do Japonska. Co je zajímavé, že mám domovníka Japonce, poněvadž on to má ze spoda domů blíž. A co dělá bratranec? Bratranec, tak ten umřel, měl strašlivou smrt, on se utopil v mlíce. On měl velký kravinec, tam měl hodně krávy a tak a svažovali mlíko v takovým velikým kotli obrovským. On tam šel na kontrolu, uklouz, spadl do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jako škraloup. Chudák jeho žena, to muselo ale sebrat, co dělá. Jo, žena, ta taky umřela. Ta se upidlovala. Jo, upidlovala se to říká. Bratranec Anton jí koupil prádelnu a ona chtěla hodně dělat jaksi, dělala i mrvére, teda i v noci, pidlovala taky přes čas a strčila si ruce do válce, vyšla na druhou stranu potom jako límec a teď ji tam nosí jeden na krku. A co sestra? To víš? Jo, ty to nevíš, ona taky umřela. To byla ředitelka zoologické zahrady, ona krmila krokodýla, dávala mu k žrádlu játra, krokodýl se rozumí, to je divočák, že jo, jak je, ona se ohlídla a uchousí až u holínek. To jsou teda ty děti úplný sirotci. Jo, a to víš, že ty děti taky umřeli? To teda nevím. No ty vzal vítr, oni šli ráno do školy, přišel ten tlustej, hnusnej, silnej vítr a pšš, děti pryč a našli po nich jen penál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
2: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
1: To je nápad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
2: Nemůžeš.
1: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
2: Jo.
1: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co by si na to řekl?
2: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
1: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
2: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
1: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
2: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
1: No, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
2: Právně.
1: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
2: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
1: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá... To jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu, ona byla tak na cemr.
2: Víš, že s tebou docela souhlasím.
1: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá. Oko za oko, věšení za věšení, teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
2: No. Samozřejmě.
1: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
2: Ovšem.
1: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
2: No dobře, byl nejvyšší čas.
1: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
2: Ano. Já bych...
1: Dost, to už přestává všecko, naložený do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním.
2: Prosím tě, aby ses nezbláznila. Ať já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To byla neuvěřitelná nádhera. Tam nafukovaly ty krásné, obrovské balony. Já jsem se mezi tím motal, pozoroval jsem to. Dýchlo na mě to minulé století a říkal jsem si, to je taková krása. A přišla taková paní a tu krásu mě trošku narušila, protože říká, chcete také letět? Já říkám, já nevím, já se jenom tak rozhlížím.
2: Stejně není místo.
1: Tak co se to ta baba plete, jsem si říkal. A ona se ukázala, že to je hlavní pořadatelka. Ona jenom měla takový divný přístup k lidem, jo. A říká, jestli chcete letět, my vás máme rádi, poletíte tady s tím Němcem, jo. Říkám, Ježišmarja, jestli mě máte rádi s Němcem, ne. Já německy si s ním nepohovořím, já neumím ani slovo.
2: To nevadí, stejně poletíte.
1: A byl jsem ve vzduchu. To je neuvěřitelný švunk. Oni zapálí ty plameny, co si se odstřihne a už letíte. A najednou se vzdalujete, rodina ani nevěděla, kam letím. Živitel se jim vzdaloval, jo? A já jsem mizel v dáli a teď vám všichni mávají, jo? Je to nádherný pocit. A vy máváte jim. Tam najednou do vás vjede takovej ten státnický, jo? Syndrom tam dostane takový to. My jsme letěli směrem na Boskovice a před námi byl hrad, tedy respektive zřícenina toho hradu a tam byli turisti a taky nám mávali a najednou jim tvrdnul takhle úsměv na rtech. Já jsem si říkal, co oni blbnou, no pak mě to došlo, že jo, pač my jsme se k ním blížili na doraz. Já říkám, Hergo, to je pilot ten Němec, on nám i hrad takhle zblízka ukáže. Ale německy říkám, neumím, já jsem se k němu obrátil, chtěl jsem ho pochválit, říkám mu, super. A on mě česky říká, já jsem tam ale nechtěl. Tam jsem pochopil, že s Němcem si porozumím. Horší, že to bude s tím balonovým lítáním. My jsme to vzali velmi těsně vedle ty zříceniny a letěli jsme dál a on říkal, pod náma je voda. Říkám, no dovolte. Říká, ne, no někde pod náma musí být voda. Říkám, no jistě, tady všude, tady je boskovická přehrada, ne? A co to znamená? No to znamená, že nás to stáhne do té vody. Ježíši Kriste, to jsem zase naletěl. No my jsme to vzali těsně teda nad tou vodou, letěli jsme dál, on to vzal nad stromama a už to naštěstí bylo celý jenom o přistání, jo? Protože oni se dorozumívají vysílačkama s tím doprovodem, který jede po silnici, ty to mají jednodušší a bezpečnější. A on mu říká, patrně přistaneme na louce za Boskovicema, no? Člověče, tak nebude to na louce za Boskovicema? Nese nás to dál. To já jsem vůbec nevěděl do té doby, že on to neřídí, ten chlap, jo? On řekl, ono nás to nese dál, jo? Tak jsme letěli směrem za Boskovice furt dál a on říká, vidíš, tamhle to žitný pole, tam za chvilku padneme, jo? Jo, jo, jo, hned vedle té liny, jak je to žitný pole, jo? Tam nás to nese, tam za chvilku sebou řízneme, jo? Buďte tam, jeďte tam, končím, přistáváme, ano, jo? Říkám, prosím vás, už opravdu přistáváme? Jo, už přistáváme, držte se, trochu to drncne. Tak on řekl, trochu to drncne, no my jsme se drželi. On jak vzal tím košem o tu zem, no to byla rána, jak zdělá, my jsme se vysypali z toho koše ven, na mě nalehnul chlap, oznámil mě, vážím 118 kilo.
0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pro dnešek to myslím stačí. Je tady pěkně, útulno, teploučko. Není nad pohodu, i když bohužel není rodina.
2: Snad ještě lopatičku, ne? Ještě jednu lopatičku, co říkáte? Já jenom, aby bylo teploučko, víte?
1: Tak tedy pro dnešek a pro vás. Ještě jednu. Je tak přítulno. Dám dvě. Dvě.
2: Dvě? Dvě lopatičky, Jářku. Dvě lopatičky, to si dám říct. Bude teploučko.
1: Není nad pohodu, to já říkám pořád. Pohoda ve dvou. No tak co, je teploučko?
2: Je. A teprve bude. Až se to pořádně rozhoří. Bude teploučko.
1: Jste takovej domácký a máte rád teplo.
2: To jo.
1: Teplo rodinného krbu. Kde pak teplo pod nájmu? Budí také nám dobře.
2: Kolik bylo lopatiček? Dvě?
1: Dvě. A ještě dvě. A ještě dvě. A pořád dvě.
2: Snad ještě lopatičku. Ještě jednu lopatičku, ne?
1: Dobře. Pro rodinej krv ještě lopatičku.
2: Já jenom, aby bylo teploučko. Víte, to je moje pěkný teploučko. Na to si mě užije, to si dám říct.
1: Já taky. Když si tak člověk přisedne s někým k teploučku, je hned vojen dvakrát.
2: Mělo by se to prohrábnout. Nějak to udíká. Ohýnek jen z komíra.
1: V kuchyňských se teplo nikdy dlouho neudrží, ale vedle v pokoji mám kachlíkový. Ty dlouho držej teploučko. A vy jste takovej domácký, pojďte vedle.
2: Jde pak vedle. Kde pak? Já jsem, já jenom, aby bylo teploučko, ale jinak ne. Kde pak? Já jsem svůj člověk a svůj zůstanu. Kde pak já? Já jenom takhle v teploučku posedět. Snad ještě lopatičku, jenom ještě jednu lopatičku, co říkáte?
1: Dost! Vidím, že byste jenom užíval. To je vaše, to věřím. Ještě lopatičku a pořád jenom lopatičku, ale vděk žádnej. Užít si, pomnět se a pak člověka odkopnout, jdi si. O tom je svůj člověk, ale ukázat oko nebo nějaký vděk, na to není svůj člověk. Tadyhle jste si užíval u kuchyňských, budete si užít taky ke kachlíkové.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych prostě

0: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hry.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chceš mít celý den dobrou náladu? Dej si do ranního kafe lžičku koňaku. No já jsem to zkoušel, to se nepodařilo. Jak to, nepomáhalo to? No to nevím. Nikdy se mi nepodařilo do rána zachránit tu lžičku koňaku.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Rádio Jihlava 101.1

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Jihlava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, o víkendu mírně klesají. Litr benzínu v Česku oproti pátku zlevnil o 12 haléřů na 45,11. Naftu mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,08 koruny, což je o 23 haléřů méně než včera. Jde o ceny, které mají platit až do pondělka.
1: Co se děje v kraji?
2: Ochránci ze stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku převzali v tomto týdnu 6 mláďat čápů ze dvou hnízd. V obou případech uhynul jeden z rodičovského páru. Jeden čáp sice mláďata hlídal, ale chyběl druhý, který by pro ně lovil potravu. Malí čápy byly v hnízdech na Vysokých Komínech v Nové Vsi u Chotěboře a v Jaroměřicích nad Rokytnou. Americká společnost SpaceX večer provedla zkušební let své dosud největší a nejvýkonnější lodi Starship. Jednalo se o vylepšenou verzi, na kterou americký Národní úřad pro letectví a vesmír sází při vysílání astronautů na měsíc. Poslední ze starých raket Starship, které létaly těsně nad povrchem vesmíru, odstartovala v říjnu.
1: Sport.
2: V čele rally Český Krumlov je po prvním soutěžním dnu Dominik Stříteský. Po 6 rychlostních zkouškách jsou mezi jezdci v čele pořadí minimální rozdíly. Druhý Aleš Březík zaostává jen o 1,8 sekundy. Třetí Jan Kopecký, který obhajuje loňská prvenství a usiluje na jihu Čech o 10. triumf, má ztrátu 3,7 sekundy na lídra.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Je chvíli po 9. hodině, čerstvé zprávy jsou za námi a v tuto chvíli vás od mikrofonu Rádia Jihlava zdraví a krásnou další květnovou sobotu přeje Míša Rotrová. Máme tady 23. květen, za malou chvíli budeme gratulovat k svátku, v této hodině taky kalendárium a v našem dalším dopoledním vysílání spousta tipů, kam můžete dnes nebo i zítra v Jihlavě či na Vysočině vyrazit. Tak tedy pokud hledáte nějaký ten tip, jste tady správně. V té době další hity.
1: Rádio Jihlava. 100.

0: Posloucháte Rádio Jihlava a protože je tady 23. květen, tak v kalendáři máme hned dvě jména, Vladimír a Vladimíra. Vladimír je jméno slovanského původu, které se vykládá jako vládce míru nebo mocný vládce. Vladimíra je poté jeho obdoba, co se týče původu a významu. No a když se vrátíme k Vladimírovi, tak je to velmi, velmi oblíbené jméno. V České republice ho nosí nějakých 84 tisíc lidí. Vladimíra tak četná není, tu máme v České republice zhruba 18 tisíckrát. Tak Vladimíry, Vladimírové, přejeme vám všechno nejlepší a milí posluchači, pokud někoho takového znáte, nezapomeňte mu dneska pogratulovat. My k tomu posíláme další hity.
1: Ještě

0: lečí. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V parku. Děti, proč se tak hádáte? Ale soutěžíme o banán, kdo řekne větší lež. To za mých mladých let jsme měli úplně jiné starosti. Hele Pepo, dej pánovi ten banán.

0: Je tady sobota 23. května, od mikrofonu zdraví Míša a ani dnes nemůže chybět kalendárium. Za malý okamžik se podíváme do roku třeba 1611. Co se tehdy dělo, to prozradím po dalších hitech.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Why wait to say, at least I did in my way.

0: ko mne nemilujú.
1: A teď už na vlnách Rádia Jihlava míříme s kalendáriem podívat se na 23. květen nejprve v historii. Roku 1611 byl korunován českým králem Matyáš Habsburský. Roku 1618 proběhla třetí pražská defenestrace, která se považuje za začátek 30leté války. Taky třeba vzpomeňme rok 1926, kdy byla v Brně zahájena pravidelná letecká doprava a roku 1945 vyšlo první číslo Svobodných novin, které po zákazu Lidových novin založil Eduard Bass a stal se jejich šéfredaktorem. Taková byla historie, teď už ovšem současnost, narozeniny, tak ty dneska slaví třeba oblíbený herec, zpěvák, muzikálový herec a zpěvák Marek Lampora, který má 31, hudebník Jiří Štědroň slaví 84, herečka Bára Seidlová má 45 a hudebník Felix Slováček dneska slaví 83. A pokud i vy máte dnes narozeniny, pak vám z Rádia Jihlava přejeme jenom to nejlepší a posíláme další hity.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v

0: Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Od ledna až do včerejška eviduje policie 694 incidentů na školách. Jedná se převážně o základní školy. Počet incidentů za poslední 3 roky významně narostl, i když data nelze jednoduše srovnat s údaji za loňský rok, protože policie od letoška zpřesnila jejich sběr. Za tento rok jde o 204 trestných činů, 374 přestupků a 116 dalších případů.
1: Co se děje v kraji?
2: Galerie na Vysočině nabídnou v hlavní turistické sezóně výstavy s židovskou tématikou i práce umělkyň se vztahem k regionu. V Havlíčkově Brodě bude poprvé vystavovat tamní rodačka Tamara Horáková. Oblastní galerii Vysočiny Jihlava čeká kvůli rekonstrukci hlavní výstava až v září. Částku 8 000 euro, tedy 203 000 korun, chce Německo platit syrským běžencům za to, že se dobrovolně vrátí zpět do své vlasti. Dosud dostávali v průměru 25 000 korun. Současná prémie je ovšem spojena s vysokou administrativní zátěží, protože přesná částka se počítá individuálně pro každého uprchlíka. Nově navrhovaný bonus by byl plošný a jednorázový.
1: Sport.
2: Hokejisté Vegas s Tomášem Hrtlem v sestavě vyhráli v Colorédu 3-1 a ve finále západní konference NHL vedou 2-0 na zápasy. Golden Knights rozhodli 3 góly v poslední třetině.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: 10. odbyla, Míša Rotrová s vámi na Rádiu Jihlava a z vlny 101.1 FM, kromě další muziky za malou chvíli, třeba pozvánka tak trošku za sportem, ale zároveň i tip na to, jak udělat dobrou věc. Běh pro paměť národa 2026. Podrobnosti za malý okamžik.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

A teď už z vlny 101.1 FM pozvánka na běh pro paměť národa 2026. Tahle akce se dneska koná v areálu Českého mlýna, tedy tady je start i cíl za skateparkem v areálu Český mlýn. Běží se po zpevněných cestách, takže se nemusíte bát, konkrétně po cyklostezkách v areálu Český mlýn. A možností, jak běžet, máte hned několik. Třeba v rámci měřených běhů 4 nebo 10 kilometrů, ale potom jsou tady taky neměřené běhy, rodinný závod 1 kilometr, či dětské běhy 160 metrů a 300 metrů. Tohle všechno dneska od 13.30, kdy začne registrace a postup. Stupně se bude běhat. Celé zakončení v 18 hodin a 30 minut. Pokud vyběhnete, moc si to užijte.

nebo uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si pacient u psychiatra. Můj soused mi chce poslat na dobírku Niagarské vodopády. No a proč si je nekoupíte? On chce za ně moc.

0: Ladíte Radio Jihlava, je s vámi Míša a za okamžik vás pozvu na jednu akci, díky které pomůžete i dobré věci. Počkejte si tedy určitě na podrobnosti.
1: Hravé jaro na rádiu.

0: Posloucháte Radio Jihlava. Před chvílí jsem vás zvala na běh pro paměť národa. A pokud chcete udělat dobrou věc, ale trošku třeba jiným způsobem, tak můžete vyrazit zítra na akci Pojďme se potkat a ne benefiční odpoledne plné zážitků. Jedná se o sousedskou akci s programem pro celou rodinu, kde se spojuje zábava s dobrou věcí, jako je podpora místních komunit a důležitých sbírek. Akce se koná už zítra od 12 hodin ve Vyskytné nad Jihlavou. Co všechno je tedy na programu? Od 12 hodin setkání obcí farnosti na návsi ve Vyskytné, k tomu občerstvení a hudba a v 16 hodin potom koncert v kostele svatého Vavřince. Hrát vám bude základní škola Vyskytná a hosté. To ale není všechno, rantířovští vás plánují oslnit svou módní přehlídkou, jiřínští hasiči dorazí s pořádnou technikou, budete si moci prohlédnout jejich hasičské auto. No a nutné je dodat, že letos veškerý výtěžek tohoto odpoledne, tohoto programu, bude věnován na nezbytnou opravu pro kostel svatého Vavřince právě ve Vyskytné. Tak pokud si chcete užít zajímavý program plný hudby a další zábavy a zároveň udělat dobrou věc, jste srdečně zváni.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: smutnou nudu?
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Prezident Petr Pavel příští týden pojede na státní návštěvu Estonska, během které se ve středu sejde s čelními představiteli této baltské země. První den návštěvy se také zúčastní konference o kyberbezpečnosti. Ve čtvrtek si mimo jiné prohlédne opevnění, které pobaltské státy budují okolo hranic s Ruskem a Běloruskem. Pavla doprovodí jeho manželka Eva a více než 30členná podnikatelská delegace.
3: Co se děje v kraji?
4: Kraj Vysočina zvýší kapacitu domova pro seniory ve Ždírci na Jihlavsku o 75 lůžek. Přístavba budovy za 243 milionů korun bez daně by měla být dokončená za 3 roky. Ve Ždíreckém domově, který letos slaví 100 let od svého vzniku, je teď 116 míst pro seniory. Původně domov sloužil sirotkům. Na Lubjanské náměstí v centru Moskvy, známé jako Lubjanka, komunální služby vysadily levandule, které ovšem byly pouze z plastu. Výzdoba tvořená umělými květinami vyvolala mezi lidmi smíšené reakce, když se stěžovali třeba na nepříjemný plastový odér.
3: Sport.
4: Fotbalový Hradec Králové bude mít od nové sezóny takzvaný hybridní trávník. Prvoligový klub po středečním finále domácího poháru mezi Jabloncem a Karvinou, který hostila tamní Malšovická arena, začal s plánovanou rekonstrukcí hrací plochy.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Je po 11. Míša s vámi stále na Rádiu Jihlava a pokud byste rádi vyrazili na zajímavý koncert do zajímavých prostor, pak pro vás budu mít tip už za malou chvíli. Zůstaňte tedy určitě s námi.
3: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

A teď už z Rádia Jihlava pozvánka na zítřejší podvečer na zámek Brtnice, konkrétně do místní konírny. Tady vás čeká koncert v rámci Maler Jihlava Hudba tisíců 2026 s názvem Rakušan v Čechách, Čech v Itálii. Na programu třeba hudba Josefa Myslivečka, Antonia Vivaldiho, Antonia Salieriho nebo Karla Dieterse z Dietersdorfu. Hrát vám bude na violu Jitka Hosprová, na housle Mauricio Schiaretta, k tomu Vranický kapele a dirigent Marek Štilec. Tak tohle všechno v 18 hodin zítra v konírně Brtnického zámku. A pokud byste náhodou to zítra nestíhali, pak mám pro vás dobrou zprávu, protože stejný program bude mít i koncert 25. května v Nové Říši.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Vábrová, když uděláte koprovku a manžel ji nejí, co mu dáte? Válečkem na nudle.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

Ladíte Rádio Jihlava, Míša s vámi, a pokud jste milovníci sportu, konkrétně třeba kol, horských kol, pak byste tento víkend neměli chybět v Novém Městě na Moravě. Cože se tam koná, tak to vám řeknu po další muzice.

Ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: A teď už z vln Rádia Jihlava pozvánka do Nového Města na Moravě. Tady se tento víkend koná Světový pohár horských kol 2026. Představí se vám tady elitní závodníci v disciplínách short track a olympijské cross country. Tradičně se představí i kategorie závodníků do 23 let a také nadějné mládí v rámci juniorských závodů. K tomu ale doprovodní program, třeba dnešní night race pro veřejnost, talk show se zajímavými hosty a budete moci třeba i testovat kola. Tak tedy tento víkend v Novém Městě na Moravě.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Případem úmrtí chlapce předškolního věku z Ostravy na záškrt, který tomuto onemocnění podlehl v pondělí, se začala zabývat policie. Po vyhodnocení získaných informací rozhodne o dalším postupu. V rodině pak byla nařízena protiepidemická opatření. Na vyšetření hygienici odeslali 5 sourozenců a rodiče. Onemocnění bylo potvrzeno u 3 sourozenců, z nichž 2 byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkováno.
1: Jihlava aktuálně.
2: Nastávající maminky mohou v jihlavské nemocnici nově využít předporodní kurz kojení, který jim pomůže připravit se na první dny s miminkem ještě před jeho narozením. Kurz je určen jak prvorodičkám, tak i maminkám, které už zkušenost s mateřstvím mají a chtějí si informace připomenout nebo získat větší jistotu. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti zveřejnil video vytvořené umělou inteligencí, na kterém za potlesku diváků vyhazuje moderátora Stephena Colbera do popelnice. Colbert ve čtvrtek odmoderoval poslední díl své talk show, ve které Trumpa v minulosti kritizoval. Média kvůli tomu spekulovala, zda s tím nemá konec pořadu nějakou spojitost.
1: Sport.
2: České hokejisty dnes čeká 5. zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe na mistrovství světa narazí po 3 letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Je po 12. hodině, je tady doba oběda, tak pokud zrovna obědváte, tak vám přeji i dobrou chuť. U mikrofonu Rádia Jihlava je Míša Rotrová. No a možná se k nějakému dobrému sobotnímu obědu dáváte třeba i na zapití pivečko. A pokud byste rádi ochutnali vícero druhů piv, tak co takhle vyrazit na pivní slavnosti. A kdeže se tento víkend konají, tak to prozradím za malý okamžik.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Rádia Jihlava teď míříme do Třebíče s pozvánkou na pivní slavnosti. Ty nabízí bohatý program, dvě pódia, velkokapacitní stany, pivní soutěže, uzavřenou pivnici a tak dále. Je to už 7. ročník, z toho podruhé přímo v centru na náměstí. Co je jisté, je to, že pivo teče proudem a kromě soutěží nechybí ani nadupaný hudební program. A pokud si říkáte, co že vás tam tak čeká, tak jen namátkou. Kapela Škvor, Doga, Valda Gang, Alžběta, Reflexy nebo Zakázaný ovoce. Tohle všechno a mnohem více dnes v Třebíči v rámci pivních slavností 2026.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: na rádiu Jihlava.
1: Posloucháte Rádio Jihlava, Míša s vámi. Před malou chvílí jsem vás zvala na pivní slavnosti do Třebíče, ale pokud byste raději něco kulturnějšího, trošku muziky, a to třeba i té klasické, tak vás pozvu na další ročník festivalu Svátky hudby s Václavem Hudečkem. I tuto akci tento víkend hostí Třebíč. Podrobnosti přinesu za malý okamžik.

0: A na vlnách Rádia Jihlava teď ještě jednou v této hodině míříme do Třebíče. Tentokrát s pozvánkou na akci s názvem Svátky hudby s Václavem Hudečkem v Třebíči. Celé to začalo včera večer koncertem Podstaje a Komenskému škola hrou. Dnes v 19 hodin vás ve foaje divadla Pasáž Třebíč čekají slavné muzikantské rodiny Stivínovy a neb setkání jazzu s klasikou. Na flétnu bude hrát Jiří Stivín nebo Markéta Stivínová s rodinou, na klavír Milan Svoboda a na housle Václav Hudeček. Zítra potom zakončení bazilice svatého Prokopa v Třebíči od 19 hodin vás tu čeká koncert s názvem Královské nástroje v bazilice svatého Prokopa. Hrát na čembalu a varhany bude Michaela Káčerková, na lesní roh Ondřej Vrabec, na housle Václav Hudeček a na flétnu a housle potom také hosté ze základní umělecké školy Třebíč. Pokud vás tedy zaujaly tyto koncerty, nenechte si je tento víkend v Třebíči ujít.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreo nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, o víkendu mírně klesají. Litr benzínu v Česku oproti pátku zlevnil o 12 haléřů na 45,11. Naftu mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,08 koruny, což je o 23 haléřů méně než včera. Jde o ceny, které mají platit až do pondělka.
1: Co se děje v kraji?
2: Ochránci ze stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku převzali v tomto týdnu 6 mláďat čápů ze dvou hnízd. V obou případech uhynul jeden z rodičovského páru. Jeden čáp sice mláďata hlídal, ale chyběl druhý, který by pro ně lovil potravu. Malí čápy byli v hnízdech na Vysokých Komínech v Nové Vsi u Chotěboře a v Jaroměřicích nad Rokytnou. Americká společnost SpaceX večer provedla zkušební let své dosud největší a nejvýkonnější lodi Starship. Jednalo se o vylepšenou verzi, na kterou americký národní úřad pro letectví a vesmír sází při vysílání astronautů na měsíc. Poslední ze starých raket Starship, které létaly těsně nad povrchem vesmíru, odstartovala v říjnu.
1: Sport.
2: V čele rally Český Krumlov je po prvním soutěžním dnu Dominik Stříteský. Po 6 rychlostních zkouškách jsou mezi jezdci v čele pořadí minimální rozdíly. Druhý Aleš Březík zaostává jen o 1,8 sekundy. Třetí Jan Kopecký, který obhajuje loňská prvenství a usiluje na jihu Čech o 10. triumf, má ztrátu 3,7 sekundy na lídra.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: 13. hodina odbyla, Míša s vámi a z Rádia Jihlava vám teď přeji pěknou sobotu. A pokud přemýšlíte nad programem, kam dnes nebo zítra vyrazit, tak co takhle Eurojack a jihlavské pivní pábení. Tato akce má bohatý program dnes i zítra, podrobnosti vám k tomu řeknu za okamžik, počkejte si tedy určitě na to.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým.

0: to do o mě dál.
1: Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Ladíte Rádio Jihlava, no a naše krajské město tento víkend hostí evropský seriál dřevorubeckých závodů s dlouholetou tradicí Eurojack. A celé je to ještě doplněno o jihlavské pivní pábení. To všechno dnes a zítra v areálu amfiteátru tady v Jihlavě. Těšit se můžete na disciplíny jako přesekávání kmenů, šplhání po kmeni, řezání obřími ručními pilami nebo hod sekerou. K tomu si užijete festival mini pivovarů a dneska večer kapely Čat, Pozor mamut, Prostory a další. Celé to bylo odstartováno před malou chvílí ve 12 hodin a program je nabitý až do odpoledne, tedy alespoň ten Eurojackový, potom na to navazuje program hudební. Zítra vás ještě ve 14 hodin a 30 minut v rámci programu čeká na vedlejší scéně divadlo a v 16 hodin parkour. Vyhlášení výsledků potom zítra 5 hodin odpoledne. Tak pokud chcete něco zajímavého vidět, zároveň si užít muziku a dát si třeba nějaká dobrá pivečka, tak jste do amfiteátru v Jihlavě na Eurojacka a jihlavské pivní pábení srdečně zváni.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A opravdu si přede mnou s nikým nechodila? Opravdu. Já si totiž vždycky vybírám chlapy s autem.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, je s vámi Míša. Před malou chvílí jsem vás zvala na Jihlavský pivní festival na Eurocheka a pokud byste chtěli dřevo vidět trošku v jiné podobě, tak vás za malou chvíli pozvu do Humpolce. Tady dnes proběhne muzejní noc a neb dřevo vesele i vážně. Podrobnosti k tomu vám řeknu za okamžik, tak tedy zůstaňte naladěni.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Jste s rádiem Jihlava. Odkud teď zdravíme do Humpolce. Tady se dnes zapojují do muzejní noci a podtitul to tu nese Dřevo vesele i vážně. Těšit se můžete na večerní prohlídky muzea v netradiční atmosféře, kdy expozice i výstavní prostory ožívají jinak. Program je tu naplánován od 17. do 22. hodiny. Můžete navštívit jednak tedy volně stálé expozice, k tomu vás čeká muzejní pátračka pro děti s odměnou na konci. Taky si můžete volně prohlédnout výstavu Dřevo vesele i vážně. V 17 hodin navíc ukázka řezbářské práce Petra Vanička a Pavla Boháčka a v 19 hodin komentovaná prohlídka nové národopisné expozice. Ta kapacita je tu lehce omezena, tak si nezapomeňte rezervovat své místo, no a pak už si to jen užijte.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den.

0: produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Od ledna až do včerejška eviduje policie 694 incidentů na školách. Jedná se převážně o základní školy. Počet incidentů za poslední 3 roky významně narostl, i když data nelze jednoduše srovnat s údaji za loňský rok, protože policie od letoška zpřesnila jejich sběr. Za tento rok jde o 204 trestných činů, 374 přestupků a 116 dalších případů.
1: Co se děje v kraji?
2: Galerie na Vysočině nabídnou v hlavní turistické sezóně výstavy s židovskou tématikou i práce umělkyň se vztahem k regionu. V Havlíčkově Brodě bude poprvé vystavovat tamní rodačka Tamara Horáková. Oblastní galerii Vysočiny Jihlava čeká kvůli rekonstrukci hlavní výstava až v září. Částku 8 000 euro, tedy 203 000 korun, chce Německo platit syrským běžencům za to, že se dobrovolně vrátí zpět do své vlasti. Dosud dostávali v průměru 25 000 korun. Současná prémie je ovšem spojena s vysokou administrativní zátěží, protože přesná částka se počítá individuálně pro každého uprchlíka. Nově navrhovaný bonus by byl plošný a jednorázový.
1: Sport.
2: Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě vyhráli v Colorédu 3-1 a ve finále západní konference NHL vedou 2-0 na zápasy. Golden Knights rozhodli 3 góly v poslední třetině.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava také dnes. Zdraví vás Katka. Víme, že absolutními vítězi soutěže Zlatý erb se staly Jihlava a Okřížky. Podrobnosti už za chvíli.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Absolutními vítězi soutěže Zlatý erb pro nejlepší weby měst a obcí v Česku za období let 1999 až 2025 se staly Jihlava a okřížky z kraje Vysočina. Výsledky při 28. ročníku soutěže pořadatelé vyhlásili na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Cílem klání je podpořit rozvoj internetových služeb ve městech a obcích. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já jsem náměsíčný. Napište mi prosím vás na to něco. Tady máte a skočte si s tím do papírnictví. Tam mají léky? Ne, prodají vám přípínáčky a ty si vždycky večer rozsypte okolo postele.

0: odpoledne díky, že ladíte Rádio Jihlava. Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy zbývá na Vysočině přes 1200 volných míst. Zcela naplněná je kapacita 8letých gymnázií. Vyplývá to z údajů kraje Vysočina a státní organizace CERMAT. Podat přihlášky do druhého kola přijímacího řízení můžou žáci do 25. května. Tolik informace z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Prezident Petr Pavel příští týden pojede na státní návštěvu Estonska, během které se ve středu sejde s čelními představiteli této baltské země. První den návštěvy se také zúčastní konference o kyberbezpečnosti. Ve čtvrtek si mimo jiné prohlédne opevnění, které pobaltské státy budují okolo hranic s Ruskem a Běloruskem. Pavla doprovodí jeho manželka Eva a více než 30členná podnikatelská delegace.
1: Co se děje v kraji?
2: Kraj Vysočina zvýší kapacitu domova pro seniory ve Ždírci na Jihlavsku o 75 lůžek. Přístavba budovy za 243 milionů korun bez daně by měla být dokončená za 3 roky. Ve Ždíreckém domově, který letos slaví 100 let od svého vzniku, je teď 116 míst pro seniory. Původně domov sloužil sirotkům. Na Lubjanské náměstí v centru Moskvy, známé jako Lubjanka, komunální služby vysadily levandule, které ovšem byly pouze z plastu. Výzdoba tvořená umělými květinami vyvolala mezi lidmi smíšené reakce, když si stěžovali třeba na nepříjemný plastový odér.
1: Sport.
2: Fotbalový Hradec Králové bude mít od nové sezóny takzvaný hybridní trávník. Prvoligový klub po středečním finále domácího poháru mezi Jabloncem a Karvinou, který hostila tamní Malšovická arena, začal s plánovanou rekonstrukcí hrací plochy.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Ladíte Rádio Jihlava, přejeme krásné odpoledne. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Víc informací za chvíli, buďte s námi.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Náklady na stavbu byly asi 70 milionů korun. Pro parkování do roka upraví také dvůr za svým sídlem. Parkovací místa pak budou moci využívat i lidé mířící na jednání na policii. Zatím dům slouží jen pro policejní techniku. Celkem policie investuje asi 112 milionů korun. Částka zahrnuje náklady na projektovou dokumentaci nebo stavební dozor. Tolik novinky z našeho města, teď další hity Rádia Jihlava pro váš lepší den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co udělá policista jako první, když dostane rozum? Dá výpověď.

0: Posloucháte rádio Jihlava, díky vám za to. Víme, že Jihlava dokončila nové záchytné parkoviště Park and Ride v Mostecké ulici poblíž nákupního centra a sportovišť. Další informace za pár minutek, buďte s námi.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. You got it!

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Jihlava dokončila nové záchytné parkoviště Park and Ride v Mostecké ulici poblíž nákupního centra Sportovišť. Řidičům nabídne 49 bezplatných parkovacích míst s možností stání až na 24 hodin. Součástí úprav byla také oprava části vozovky a zpevnění dalších parkovacích míst. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přejeme krásný den.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

naši fontána, to bude na poli.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Případem úmrtí chlapce předškolního věku z Ostravy na záškrt, který tomuto onemocnění podlehl v pondělí, se začala zabývat policie. Po vyhodnocení získaných informací rozhodne o dalším postupu. V rodině pak byla nařízena protiepidemická opatření. Na vyšetření hygienici odeslali 5 sourozenců a rodiče. Onemocnění bylo potvrzeno u 3 sourozenců, z nichž 2 byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkováno.
0: Jihlava aktuálně.
1: Nastávající maminky mohou v jihlavské nemocnici nově využít předporodní kurz kojení, který jim pomůže připravit se na první dny s miminkem ještě před jeho narozením. Kurz je určen jak prvorodičkám, tak i maminkám, které už zkušenost s mateřstvím mají a chtějí si informace připomenout nebo získat větší jistotu. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti zveřejnil video vytvořené umělou inteligencí, na kterém za potlesku diváků vyhazuje moderátora Stephena Colbera do popelnice. Colbert ve čtvrtek odmoderoval poslední díl své talk show, ve které Trumpa v minulosti kritizoval. Média kvůli tomu spekulovala, zda s tím nemá konec pořadu nějakou spojitost.
0: Sport.
1: České hokejisty dnes čeká 5. zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe na mistrovství světa narazí po 3 letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké sobotní odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Moderní dopravní uzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Moderní dopravní uzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze. Cestující už využívají nové kolejiště i podchod a na konci května se otevře Evropská ulice. Slavnostní otevření dopravního terminálu je naplánované na konec června. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pán přijde do restaurace a objedná si polévku, ve které najde dlouhý mastný vlas. Okamžitě si zavolá číšníka a povídá: pan vrchní, v polévce byl tenhle vlas? Jak je to možný? Teď celému personálu při té úplavici vlasy vypadaly.

0: Hezkou sobotu, ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že Třebíč téměř za 2 miliony korun rozšíří mobiliář na vycházkových trasách. Další informace za chvíli.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava taky o víkendu. Třebíč téměř za 2 miliony korun rozšíří mobiliář na vycházkových trasách. Přibudou lavičky, piknikové sety, ukazatele i fotopointy. Instalace vybavení bude dokončena 30. června. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava pro vaši lepší sobotu.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou sobotu. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, o víkendu mírně klesají. Litr benzínu v Česku oproti pátku zlevnil o 12 haléřů na 45,11. Naftu mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,08 koruny, což je o 23 haléřů méně než včera. Jde o ceny, které mají platit až do pondělka.
3: Co se děje v kraji?
4: Ochránci ze stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku převzali v tomto týdnu 6 mládět čápů ze dvou hnízd. V obou případech uhynul jeden z rodičovského páru. Jeden čáp sice mláděta hlídal, ale chyběl druhý, který by pro ně lovil potravu. Malí čápy byly v hnízdech na vysokých komínech v Nové Vsi u Chotěboře a v Jaroměřicích nad Rokytnou. Americká společnost SpaceX večer provedla zkušební let své dosud největší a nejvýkonnější lodi Starship. Jednalo se o vylepšenou verzi, na kterou americký Národní úřad pro letectví a vesmír sází při vysílání astronautů na měsíc. Poslední ze starých raket Starship, které létaly těsně nad povrchem vesmíru, odstartovala v říjnu.
3: Sport.
4: V čele rally Český Krumlov je po prvním soutěžním dnu Dominik Stříteský. Po 6 rychlostních zkouškách jsou mezi jezdci v čele pořadí minimální rozdíly. Druhý Aleš Březík zaostává jen o 1,8 sekundy. Třetí Jan Kopecký, který obhajuje loňská prvenství a usiluje na jihu Čech o 10. triumf, má ztrátu 3,7 sekundy na lídra.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava také dnes. Zdraví vás Katka. Víme, že absolutními vítězi soutěže Zlatý erb se staly Jihlava a Okřížky. Podrobnosti už za chvíli.
3: Rádio Jihlava. 101.1

odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Absolutními vítězi soutěže Zlatý erb pro nejlepší weby měst a obcí v Česku za období let 1999 až 2025 se staly Jihlava a okřížky z kraje Vysočina. Výsledky při 28. ročníku soutěže pořadatelé vyhlásili na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Cílem klání je podpořit rozvoj internetových služeb ve městech a obcích. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák těžce onemocní. Teplota každou hodinu stoupá a jeho žena přichází ze sousedního pokoje. Myslím, že raději napíšu tvým rodičům, že jsi trochu nemocný. Ano, to uděláš dobře, ale víš, jací jsou. Prosím tě, hlavně ohleduplně. Za chvíli se žena vrací. Prosím tě, ve slově pohřeb se píše P nebo B?
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

0: Pěkné odpoledne, ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Střední školy na Vysočině mají kapacity do druhého kola přijímacích zkoušek. Podrobnosti už za moment.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českým

0: profesor Indigo.
1: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy zbývá na Vysočině přes 1200 volných míst. Zcela naplněná je kapacita 8letých gymnázií. Vyplývá to z údajů kraje Vysočina a státní organizace CERMAT. Podat přihlášky do druhého kola přijímacího řízení můžou žáci do 25. května. Tolik informace z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Od ledna až do včerejška eviduje policie 694 incidentů na školách. Jedná se převážně o základní školy. Počet incidentů za poslední 3 roky významně narostl, i když data nelze jednoduše srovnat s údaji za loňský rok, protože policie od letoška zpřesnila jejich sběr. Za tento rok jde o 204 trestných činů, 374 přestupků a 116 dalších případů.
0: Co se děje v kraji?
1: Galerie na Vysočině nabídnou v hlavní turistické sezóně výstavy s židovskou tématikou i práce umělkyň se vztahem k regionu. V Havlíčkově Brodě bude poprvé vystavovat tamní rodačka Tamara Horáková. Oblastní galerii Vysočiny Jihlava čeká kvůli rekonstrukci hlavní výstava až v září. Částku 8 000 euro, tedy 203 000 korun, chce Německo platit syrským běžencům za to, že se dobrovolně vrátí zpět do své vlasti. Dosud dostávali v průměru 25 000 korun. Současná prémie je ovšem spojena s vysokou administrativní zátěží, protože přesná částka se počítá individuálně pro každého uprchlíka. Nově navrhovaný bonus by byl plošný a jednorázový.
0: Sport.
1: Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě vyhráli v Colorédu 3-1 a ve finále západní konference NHL vedou 2-0 na zápasy. Golden Knights rozhodli 3 góly v poslední třetině.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava, přejeme krásné odpoledne. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství. V Jihlavě víc informací za chvíli, buďte s námi.
0: Rádio Jihlava 101.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Náklady na stavbu byly asi 70 milionů korun. Pro parkování do roka upraví také dvůr za svým sídlem. Parkovací místa pak budou moci využívat i lidé mířící na jednání na policii. Zatím dům slouží jen pro policejní techniku. Celkem policie investuje asi 112 milionů korun. Částka zahrnuje náklady na projektovou dokumentaci nebo stavební dozor. Tolik novinky z našeho města, teď další hity Rádia Jihlava pro váš lepší den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná jde na policii, že se jí před měsícem ztratil manžel. No a to jdete pozdě. Teď už žádnou pachovou stopu nenajdeme. No právě, já jdu pozdě proto, abych měla jistotu, že už ho nenajdete.

0: Dokončila nové záchytné parkoviště Park and Ride v Mostecké ulici poblíž nákupního centra a sportovišť. Další informace za pár minutek, buďte s námi.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte rádio Jihlava. Jihlava dokončila nové záchytné parkoviště Park & Ride v Mostecké ulici poblíž nákupního centra Sportovišť. Řidičům nabídne 49 bezplatných parkovacích míst s možností stání až na 24 hodin. Součástí úprav byla také oprava části vozovky a zpevnění dalších parkovacích míst. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejeme krásný den.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

dopis s adresou nebe, snad ti ho anděl doručí. Už jsem tak dlouho

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželka povídá manželovi. Miláčku, doktor mi dneska doporučil změnu vzduchu. Co ty na to? No, to je dobrý nápad. Ode dneška mi přestaň vařit ty hnusné těstoviny a uvidíš, jak se u nás pročistí vzduch.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Ošetřovatel na psychiatrii upozorňuje pacienty ve společenské místnosti. Přátelé, a když se vydržíte ještě hodinu v tichosti dívat na televizi, tak vám ji pak pustím.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zvláště.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželská debata. Ona říká, vše v tomhle domě je moje. Od nábytku po kuchyňské zařízení. Prádlo, peřiny, příbory, nádobí. Co jsi tu měl ty, než jsem si tě vzala? No, řekni, co?
2: Co jsem měl? Božský klid.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A já bych vám na začátek řekl bezvadný fór o České poště, ale nevím, jestli vám dojde.
0: Hravé jaro na Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Stejble, co myslíte, je to možné? Hurvínek tvrdí, že umí číst...
2: To spíš slabikovat, Maničko.
1: Z ruky.
2: Jo, tak. Jo, že umí číst z ruky? No snad bys tomu nevěřila, Máni. To je přeci hloupost.
1: No, já nevím.
2: Už jsi snad z ruky něco vyčetla?
1: No právě, že ano.
3: Slyšíš, tati?
2: To se tedy divím. A co ti řekl, Maničko?
1: Abych si tu ruku umyla.
2: Ale jinak...
1: Jinak zní těžko něco vyčte, vyďte, pane Stejble.
3: Náhodou to bys koukal, taťulínku, co všecko z ruky se dá vyčíst. Například kouknu na ruku a poznám, že patří vojákovi.
1: Fakt?
3: No samozřejmě ten voják
2: musí být v uniformě, že ano?
3: No právě.
1: No a já už jsem ti začínala věřit, víš.
2: Prosím tě, co může z ruky vyčíst?
3: Například věk, taťuldo.
2: Nevytahuj se.
3: Dopravdy, podívám se někomu na ruku a řeknu mu přesně na vteřinu, jak je starý.
2: Na vteřinu? Prosím tebe.
3: Na vteřinu, tati.
2: Ale dej pokoj, na vteřinu to nikdo neví. Můžeš si tedy jaksi vymyslet, co chceš, to ano, to přiznávám, ale jinak, a dej pokoj, prosím tě.
3: Chci se vsadit, tati, když mi nedáš za pravdu, budu týden čistit dřeváky, ale když uznáš, že pravdu mám, budeš ji čistit ty.
2: No dobře, platí. Tak prosím, tady je má ruka, no, koukni se na ní.
3: Já už koukám.
2: A mluv.
1: Hej, tatánky, já jsem tak napnutá.
3: Počkej, tati, necukej s ní.
2: No, tak co, no čtí, no.
3: Tak tedy, tati?
2: No?
3: Ty jsi starý?
2: No?
3: Jako tvoje ruka?
1: Yeah.
2: Jo, takhle. No tak to byla chytačka.
1: No, abyste se chytil, pane Stejble.
3: A kdo bude čistit dřeváky?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono je to dobré, když se tak zajdu počasí kamarádi, že můžu si tak povykládat, pobesedovat. Tak jak u nás, onehda měli 55, také slezinu, že? Tak se jde šlo ale 22, že? No to šli napřed na Kerchov, tam dali kyticu, pravda. Potom išli do škole, že? Tetka Rozina, stará školnica, ještě došli a zazvonili tam ten, na ten zvonek, co je tam pod dnes zazdítý, že? Potom si sedli do lavic, vzpomínali na ty facky, na ty pětky, jak to tenkrát létalo, že? Seděl ale půl hodiny, když se otevřeli dvera, starý pan učitel Kocmánek, jich dojel navštívit, že? Všetci vyskočili, že? Jan Mažárek utekal první, že? Velice jich vítá, pan učitel, pravda, už ty roky, že? Jankovi 55, že? Ten už měl 80. A chlapče můj drahý, který ty jsi? Který ty jsi? To už je roku. Janek se na ní dívá, pane učiteli, vy mě nepoznáte? Jsem se dával v první lavici. Bývali jsme důle v jedině. To malované žůdro. Pan učitel vzpomíná, počkaj, tam bývali Mažárku. No však já jsem její Janek. Jsem se dával v první lavici. Co? Ty jsi ten malý Janek? No s tebě je chlapisko. Janíčko, takový pan učitel menší. Je. Tak co Janíčku? Povná, zdraví jsi, pravda, ženatý jsi. Kolik máš dětí? Janek povná, zdraví jsi. A je ženatý. Děcek mám 10. Co? 10 dětí? Mažárku, je to možné? 10 dětí? No to je hrozné, to je hrozné. No už tě poznávám, už tě poznávám. Ty jsi poráden stejný, jak ve školi. Pilný, pilný, ale nepozorný.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme Rub a Leeds.

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120. L.
2: Prosím? 120 L.
1: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mě někdo ukrad.
1: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače, ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel o tam?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, jeho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
3: Kde leží Addis a kdo?
2: Tam se vás, kde leží Addis Abeba.
3: Jo, kde leží Addis Abeba.
2: Nebeda, Abeba, Addis Abeba.
3: Addis Abeba, kde leží, jo.
2: Kde leží
3: Addis Abeba, kde leží. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo...
2: Si vás přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
3: Jsou známý jména, samozřejmě, co pak tu Addis bych znal, ten Beda je mi tak trošku jako ne.
2: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města a je to hlavní město Etiopie.
3: Ano, kdo pije?
2: Etiopie, stát, země.
3: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musíte zeptat něco lehčího.
2: Prosím vás, tak jaké otázky si představujete soutěžní?
3: Zkrátka něco, co se dá uhodnout, a ne, co vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já vám dám teď otázku, abyste viděli, jaký se dávají otázky.
2: Zvědá, ptejte se vy.
3: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tik-tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
2: Prosím vás, to snad ale nemyslíte vážně.
3: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
2: Dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové spíšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Měrejte jinou, ale rozhodně těžší.
3: Ne, když vám nám těžko, jak zase neuhodnete, že jo?
2: To nechte na mě, to je moje věc.
3: Tak těžkou chcete dělat.
2: Samozřejmě.
3: O, jsem zvědav.
4: Tak mě třeba řekněte, co to je? Je to bílý, visí to u umyvadla, utírají se s tím ruce a píská to.
2: Píská to?
4: Píská to, ano.
2: Tak to nevím.
4: Tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku. No.
2: No počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo, tak bych řekl, že je to ručník.
3: No, tak náhodou jste to uvod, ručník to je.
2: No, dovolte, ale ručník přece nepíská.
3: No, já to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký.
0: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

váha muší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký. Sny, který dávají křídla, mamávají, všechno zdá se být i snadný.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám mít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co je, haló, další.
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: Lístky do kina.
1: No, chtěl, ano. To je mně jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No. To já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? No tak já jsem chtěl na ten film, nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesil, jo?
1: Na zítra.
2: A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno, ne? Že bych chtěl v neděli ráno.
3: Tak
1: na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Tak mi dejte tedy nebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
1: Teda, dobře.
2: No.
1: Dobře.
2: A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic?
1: Ano.
2: A co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: V pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hraje?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? To je ten název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no, tak buď na zítra, nebo na pozejtří, ano.
1: No, tak zítra hrajeme. V sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
1: Tak na kdy sakra to chcete a kolik těch jste vyštěvali?
2: Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozítří. Na včera už nechci žádnej. V sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva, no tak, ale já si to tam jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumíš? To je to dobrý, tak
1: jo. Toto trvalo!
2: A jo, no tak...
1: 114 korun mi dáte!
2: To je dobrý, tak...
1: To není dobrý, ještě 14 korun!
2: Ještě, jdeme ještě 20, ono, to je docela... Ještě 14 dostanete, ano, tak... Tady tu máte, dobrý je to, no, pak buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu... Teď se schválně kouknu... Kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

Hezký večer, vážení přátelé. Přišel jsem vám dneska něco říct o škůcích ze zemědělství. V Africe třeba největší škodu na úrodě dělá svýma obrovskýma tlapama ve velikánské slon. Nebo hro, když válí sudy po poli. A nebo černoši, když zapomenou zasadit. U nás zase největší škodu nadělají malí ptáci. No, nesmějte se, já mám na mysli vrabce, který, když se zaseje, tak oni všechno zrní hned vyzobou. No a když se seje z letadla, tak se kolikrát stane, že ty vrabci všechno se sežerou ještě ve vzduchu. Než to zrní vůbec dopadne na zem. No něco taky pochytají a sežerou rogalisti, ale to... Ale to nestojí za. Taky krtek, to je pěkná pacholek. Ten všechno rozhrabe, rozvrtá. Já jsem jednou v letě ležel na zahradě, na nahej, na břiše opaloval jsem si, no ona se mě, manželka směje, že jí mám bílou, tak já si občas opaluju. No ale ležel jsem na břiše, hlavu jsem měl popoloženou v trávě. No najednou jsem mi u hlavy vyhrabal krtek, ukous mi kus ksichtu a zase. Zmizel ze zemi. No, ještě štěstí, že jsem je vyhrabal u hlavy. No, horší by bylo, kdyby se vyhrabal někde jinde a ukous mi se ne, prostě krtek. Krtek to je pěkná popotvora, opravdu. No, na brambory, zase tam je nejhorší mandelinka bramborová. To je taky pěkná popotvora. Můj strýda má ve veliký popole s bramborama. Byl jsem se tam podívat v září, brambory už by byly pěkně hnědounký. Na sluníčku se jenom blejskaly. A jak fouká to trošku vítr, tak ty zralejší už ležely na zemi. No, strýda musí v noci popole hlídat, aby nějaká nějaký popacholek ze zlodějskému nechodil v noci tajně česat. No, opravdu. No a jednou přišel strýda do hospody s tím, že mu popole s bramborama napadla mandelinka bramborová. Chudák byl z toho opravdu nešťastný, plakal, nadával, bouchal pěstí do stolu, kopal do tety. No, mě ho bylo tak líto, že jsem si řekl, že mu prostě tu mandelinku zlikviduju. No, hned druhý den ráno jsem vyrazil na pole a prošel jsem všechny řádky, ale mandelinku jsem nikde neviděl. A asi hodinu jsem čekal u potoka, jestli se náhodou nepřijde napít. Tak taky,

Nepřišla. No. Taky jsem nevěděl, jak je vlastně ve velká. Jestli je malá jako mimiš, nebo ve velká je jako kráva. Ale říkal jsem si, že tomu musí být něco mamálýho, když jsem to nikde nenašel. No, tak jsem si říkal, že ji vypudím jinak. Zjistil jsem si, jak jde vítr, a vypustil jsem na pole plyn pro pambutanový bomby. No, ale ta potvora se neukázala. No, tak jsem si taky myslel, že jí třeba budou vadit nějaký hnusní zvuky, ne? Nebo tak. Došel jsem si domů pro tahací harmoniku a asi 5 hodin jsem jí tam hrál český a moravský na národní písničky. No a potvora pořád nikde. No tak to už mě teda naštvalo a přivezl na pole cisternu s naftou. Všechno na naftu jsem do pole vypustil. A co se nestalo? Najednou uprostřed pole vyskočily 2 mandelinky. Vovoty na nafty vypadaly jako 2 ropáci. Ale velký jako lidi. A když jsem je chytil, tak jsem zjistil, že to jsou opravdu lidi a že jsou oba dva úplně na nahý. A taky jsem zjistil, že to je sousedovi z Pepa s mojí manželkou. To mi teda Máňa opravdu nazlobila, protože máme do doma takových brambor. A ona musí chodit krás. A ještě k tomu nahá. No, opravdu byli oba na nahý. Jenom Pepa měl tady dole takový gumičky. Zejde s rolovanou plášenku, ale kdyby začalo pršet, že? No, ale Máňu by nechal zmoknout. To je zajímavý, opravdu. Toto jsou kolikrát lidi, každý mi myslí jenom na sebe. No. A o tom to je.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jakoby koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím na čas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí. Zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená. Protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil. Neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: watching up. Our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: think they can make it a better place.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna Nýmandi, tam byl Peter Ustinov, myslím si, že i Muriel Mathieu a další. Oni přijeli jednou do Cel am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho, to zasyčelo. Já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem se normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mě to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pak jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kerej, poslouchej. A on říká, já jsem herec z tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče, ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šméčko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohle to všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
1: Rádio Jihlava. Na dlaní jednu z tvých řas.